0: I'm about to change the game up.
1: We go backstage.

Zone.

0: this track.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Netrpte.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden ztratila 1,5%, čímž odevzdala letošní zisky. Téměř 4% ztratila Erste, nedařilo se ani pojišťovací skupině VIK nebo Komerční bance. Naopak Primoco, které minulé pondělí reportovalo výsledky, přidalo 10% a Photon Energy 5%. Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank, v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že sektorová daň na banky by hypotéky nezlevnila. Reagoval tak na slova ministryně financí Aleny Schillerové, která uvedla, že hnutí ANO uvažuje o vyšším zdanění některých odvětví, jako je energetika, zbrojní či bankovní sektor. Právě na politickou rétoriku podle analytika Bohumila Trampoty z Komerční banky reagovaly akcie z finančního sektoru. Minulý týden začal úpis akcí největšího českého výrobce dveří Doornight, který bude pokračovat až do 19. října. V případě upsání všech akcí by společnost od investorů mohla získat 80 až 100 milionů korun, které chce využít na svůj rozvoj. Je to 5 let, co tehdy americký Mezonite nabídl generálnímu řediteli Pavlu Šatnému možnost koupit tehdy českou pobočku společnosti. On oslovil finančního ředitele Lubomíra Břouška, obchodního ředitele Davida Krubnera, společně ji koupili, dali jí jméno Doornight a dnes ji přivádí na pražskou burzu. Jejich příběh i plány do budoucna podrobně rozebíráme v podcastech a rozhovorech na YouTube Pražské burzy. Tam naleznete také rozhovor s Ivo Ulichem o obratu hospodaření výrobce Klik MNT 1997. A ačkoliv jsem sportovní ignorant, tak se v něm ptám i na to, jak se daří fotbalovému Hradci. Tento týden se koná tradiční podzimní Star Day, ve kterém společnosti z trhu Start reportují své hospodaření. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich prezentace. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich reporty. Své výsledky za prvních 8 měsíců roku již minulý týden zveřejnilo Hardwareo, které v období zaznamenalo 8% růst tržeb. Na pražské burze se vedle akcí obchodují i dluhopisy a Dr. Max právě vydává novou emisi. Tento týden již byly přijaté k obchodování dluhopisy průmyslové skupiny Vikov a další emise, které uvádíme v našem newsletteru. Z dalších zpráv zbrojovka Czechoslovak Group oznámila zapojení do vývoje autonomního protidronového systému Swarmshot a pro změnu česká zbrojovka ze skupiny Colt CZ Group představila novou pistoli CZ Duty a dodala první pušky Beren 3 do Černé hory. Správce nemovitostí M2C získal 4letý kontrakt na komplexní facility management T-Areny v Brně, celkem za přibližně 173 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Inflace v září vzrostla nad očekávání na 2,5%, zejména kvůli dražším palivům. Podíl nezaměstnaných osob v září nepatrně klesl na rovných 5%. V září přitom počet nezaměstnaných obvykle víceméně stagnuje, připomíná Ondřej Lopušník z České národní banky. Průmysl a obchod v srpnu zaznamenali růst, stavebnictví ztrácelo a obchodní bilance zůstala v deficitu. Tento týden nás čeká finální inflace a ceny ve výrobě. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
3: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se bavíme o vodě na měsíci a ne o té zmrzlé v kráterech, ale o té, co má jednou zalévat saláty. Jak popisuje Universe Today, tým pod vedením Karla Hazensteina zkoumal, jak se kapalina chová v měsíční tíži, která není ani pozemská, ani beztížná, ale něco mezi. Problém je, že takový stav se na Zemi udrží pár vteřin. Vědci proto využili let New Shepard 29, kde se kapsle po oddělení roztočila na 11 otáček za minutu a vyrobila měsíční gravitaci na celé 2 minuty. 18 komůrek si kapaliny, kamera a světlo. Výsledek? Voda se drží stěn ochotněji a vytváří vyšší sloupce, než bychom čekali. A vítězem se stal glycerol, protože smáčí líp než všichni ostatní. Šestičlenná posádka by přitom potřebovala 650 metrů čtverečních polí. Držte si klobouky, gravitace je vrtkavá dáma. Mějte se pozemsky.

Začínal jako beatník, poté se proflákl s orchestrálním popem a na začátku 80. přesedlal na country. V 88. se dostal k elektronické hudbě, díky čemuž oslovil mladou generaci. Yes! Samozřejmě nemluvím o nikom jiném než velkém idolu našich matek. Tom Jones music, that always cheers me up. Welshan Tom Jones vydává 22. října 94 single If I Only Knew z alba The Lead and How to Swing It a díky sadě remixů od Inner City a E-Tempo se Tom Jones propracuje až na čtvrtou příčku americké dance hit parády. Tom Jones!

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Hučikuči tance. Andrej Zvjaginsev se vrací do kin s Minotaurem, ruským dramatem z roku 2022, které si z Cannes odvezlo velkou cenu. A teď se v rámci festivalu B2Can promítá po celém Česku. Naomi Watts a Bobby Cannavale se po 4 letech vracejí na adresu 657 Bulvár. Netflix totiž natáčí druhou řadu seriálu Vidím vás. Na Netflixu otevírá dveře druhá řada animované komedie Strašidelný hotel, kde hosté nemají ve zvyku odcházet. A na Sky Showtime dorazily vzpomínky na něj s Majkou Monroe podle bestselleru Colleen Hoover. Nachystejte si šnuptýchly. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden ztratila 1,5%, čímž odevzdala letošní zisky. Téměř 4% ztratila Erste, nedařilo se ani pojišťovací skupině VIK nebo Komerční bance. Naopak Primoco, které minulé pondělí reportovalo výsledky, přidalo 10% a Photon Energy 5%. Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank, v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že sektorová daň na banky by hypotéky nezlevnila. Reagoval tak na slova ministryně financí Aleny Schillerové, která uvedla, že hnutí ANO uvažuje o vyšším zdanění některých odvětví, jako je energetika, zbrojní či bankovní sektor. Právě na politickou rétoriku podle analytika Bohumila Trampoty z Komerční banky reagovaly akcie z finančního sektoru. Minulý týden začal úpis akcií největšího českého výrobce dveří Doornight, který bude pokračovat až do 19. října. V případě upsání všech akcí by společnost od investorů mohla získat 80 až 100 milionů korun, které chce využít na svůj rozvoj. Je to 5 let, co tehdy americký Mezonite nabídl generálnímu řediteli Pavlu Šatnému možnost koupit tehdy českou pobočku společnosti. On oslovil finančního ředitele Lubomíra Břouška, obchodního ředitele Davida Krubnera, společně ji koupili, dali jí jméno Doornight a dnes ji přivádí na pražskou burzu. Jejich příběh i plány do budoucna podrobně rozebíráme v podcastech a rozhovorech na YouTube Pražské burzy. Tam naleznete také rozhovor s Ivo Ulichem o obratu hospodaření výrobce Klik MNT 1997. A ačkoliv jsem sportovní ignorant, tak se v něm ptám i na to, jak se daří fotbalovému Hradci. Tento týden se koná tradiční podzimní Star Day, ve kterém společnosti z trhu Start reportují své hospodaření. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich prezentace. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich reporty. Své výsledky za prvních 8 měsíců roku již minulý týden zveřejnilo Hardwareo, které v období zaznamenalo 8% růst tržeb. Na pražské burze se vedle akcí obchodují i dluhopisy a Dr. Max právě vydává novou emisi. Tento týden již byly přijaté k obchodování dluhopisy průmyslové skupiny Vikov a další emise, které uvádíme v našem newsletteru. Z dalších zpráv zbrojovka Czechoslovak Group oznámila zapojení do vývoje autonomního protidronového systému Swarmshot a pro změnu česká zbrojovka ze skupiny Colt CZ Group představila novou pistoli CZ Duty a dodala první pušky Beren 3 do Černé hory. Správce nemovitostí M2C získal 4letý kontrakt na komplexní facility management T-Areny v Brně, celkem za přibližně 173 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Inflace v září vzrostla nad očekávání na 2,5%, zejména kvůli dražším palivům. Podíl nezaměstnaných osob v září nepatrně klesl na rovných 5%. V září přitom počet nezaměstnaných obvykle víceméně stagnuje, připomíná Ondřej Lopušník z České národní banky. Průmysl a obchod v srpnu zaznamenali růst, stavebnictví ztrácelo a obchodní bilance zůstala v deficitu. Tento týden nás čeká finální inflace a ceny ve výrobě. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: Proč mě?
3: Na patu.
2: Tam se vám zapsal.
3: Zapisano. No to значит я ошибся.
4: Она мне изменяет.
5: Action.
3: Do kin dorazil v rámci festivalu B2Ken nový film Andreje Zvjaginceva, jednoho z nejuznávanějších ruských režisérů současnosti. Minotaur je jeho první celovečerní film po 9 letech a vůbec první, který natočil v exilu. Snímek nás dostává do roku 2022. Gleb je úspěšný majitel dopravní firmy s dobrými politickými konexemi. S manželkou Galinou a malým synem žije v krásném domě u vody a zvenku to vypadá, že mu nic nechybí. Jenže s válkou na Ukrajině se mu začíná svět rozpadat pod rukama. Místní starosta po něm chce, aby vybral 14 zaměstnanců, kteří narukují na frontu, a Gleb k tomu ještě začne tušit, že ho žena podvádí. Muž, který měl vždycky všechno pod kontrolou, pak udělá rozhodnutí, ze kterého už není cesta zpět. Mimochodem 14 není náhodné číslo, přesně tolik mladých Atéňanů posílali podle řecké báje jako oběť Minotaurovi. Zvjaginceva si volně vypůjčil zápletku slavného thrilleru Claude'a Chabrola Nevěrná žena z roku 69 a přenesl ji do Ruska, kde se soukromé drama nedá oddělit od války a mobilizace. Hlavní role stvárnili Dmitrij Mazurov a Iris Lebeděva, za kamerou stál režisérův dvorní kameraman Michael Kričman a natáčelo se v lotyšské Rize. Na letošním festivalu v Cannes získal Minotaur velkou cenu a Francie ho vybrala jako svého kandidáta na Oscara za nejlepší mezinárodní film. Pro Zvjaginceva to není první velký úspěch. Za debut Návrat získal Zlatého lva v Benátkách a ceny si z Cannes odvezl i za Leviatan a Nemilovaní. V Rusku film oficiálně promítat nebudou, jaké to překvapení. Režisér si s tím ale hlavu neláme, pirátské kopie si podle něj ke svým divákům cestu najdou. Minotaura Andreje Zvjaginceva uvádí do českých kin film Europe. Na plátnech ho najdete už teď v rámci festivalu B2Ken, který ho uvádí v desítkách kin po celé republice a od čtvrtka i v běžném programu.
4: No, vlastně jde speciální vojenská operace. Нам нужно мобилизовать 150 военнообязанных.
5: Почему я-то должен это решать?
6: Ну не выбирай. Придут, возьму.
7: Четыре důvody про DAB Digitální Radio.

Netflix se po 4 letech vrací na adresu 657 Bulvár. Mysteriózní thriller Vidím vás od Ryana Murphyho a Iana Brennana dostane druhou řadu a natáčení se začátkem října rozběhlo v New Yorku. Do rolí manželů Brennokových, kteří si koupili dům snů a místo klidného bydlení dostali výhružné dopisy od tajemného pozorovatele, se vracejí Naomi Watts a Bobby Cannavale. Nepůjde o antologii s novým případem, pokračování naváže na otevřený konec první řady. O čem přesně bude a kdy ho uvidíme, si Netflix zatím nechává pro sebe. První řada se v roce 2022 držela 5 týdnů v globálním top 10 Netflixu, i když ji kritici přijali spíš vlažně. A za úspěchem stojí hlavně skutečný příběh. Manželé Broadsovi si v roce 2014 koupili vysněný dům v New Jersey a jen pár dní na to jim přišel první dopis podepsaný The Watcher. Pisatel tvrdil, že dům hlídal jeho dědeček, pak otec a teď je řada na něm. Rodina se do domu nikdy nenastěhovala a nakonec ho se ztrátou prodala. Pisatele přitom dodnes nikdo neodhalil a mě vrtá hlavou jediná věc. Pustí si druhou řadu taky? Protože jestli někdo umí pořádně sledovat, tak je to právě on. Víc o skutečném případu i o tom, kdo se do seriálu vrací, najdete v článku na našich stránkách v sekci Novinky.

0: please. You don't have to do this. I'm a huge fan of your work. Also, I can't die, so...
1: Abaddon, please don't compliment the monster trying to kill us.
0: But I want him to like me.
2: Action!
3: Na Netflix se právě včas před Halloweenem vrací animovaná komedie pro dospělé Strašidelný hotel a otevírá dveře druhé řadě. Svobodná máma Catherine zdědila po bratrovi hotel a s ním i všechny jeho obyvatele. Bratr Nathan v hotelu zemřel a zůstal tam jako duch, který to sice myslí dobře, ale až moc rád poslouchá rady ostatních strašidel. K tomu dvě děti, démon uvězněný v těle malého kluka a hosté, kteří se nemají k odchodu. Hlavně proto, že už dávno nejsou mezi živými. A sbírka duchů, příšer a nadpřirozených katastrof se v nové řadě dál utěšeně rozrůstá. Seriál vymyslel Matt Roller, jeden ze scénáristů Ricka a Mortyho, a jako výkonný producent se pod něj podepsal i Dan Harmon, spolutvůrce téhle kultovní animárny. První řada se loni na podzim hned po premiéře dostala do globální top 10 Netflixu a pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat. Na propagaci si Netflix vzal na pomoc samotného démona Abaddona. V teaseru vyskočí z nabídky Netflixu, vysmíje se všem ostatním halloweenským novinkám a nakonec celou platformu omylem rozbije. Tak snad tu vaši nechá na pokoji. Druhou řadu Strašidelného hotelu najdete nyní na Netflixu.
2: Checking out, I take it. How was your stay?
4: I got through it.
5: We'll take it. 100 guests without an attack, disappearance, or otherwise horrifying supernatural incident. Yay!
6: This hotel is becoming a real business, and not just a building where dead people terrorize living people. Aww.

0: Just that.
1: Do you want me back?
2: No, that's fine.
1: Come back soon.
2: If you insist.
1: You know you can buy more than one at a time.
2: I'm just working up the courage to ask you out.
3: Sky Showtime nasadilo romantické drama Vzpomínky na něj, další filmovou adaptaci bestselleru Colleen Hoover, kterou česká kina uvedla letos v březnu. Kena je mladá, zamilovaná a čeká dítě. Jeden romantický večer ale skončí tragickou nehodou, při které její přítel Scotty přijde o život a chyba za volantem jí vynese 7 let za mřížemi. Dceru jí odebrali hned po porodu a vychovávají ji Scottyho rodiče. Po propuštění se Kena vrací do rodného Wyomingu s jediným přáním – poznat svou holčičku. Jenže prarodiče jsou rozhodnutí jí v tom zabránit za každou cenu. Nečekaného spojence najde ve Scottyho nejlepším kamarádovi, který v ní zpočátku vidí jen holku, co mu zabila kámoše. Kam se to celé vyvine, asi tušíte. Colleen Hoover si na komplikované zápletky moc nepotrpí. Hlavní roli dostala Maika Monroe, kterou znáte spíš z hororů jako Neutečeš. Po jejím boku hraje Tyree Withers. Vedle nich se objeví Lauren Graham, maminka z Gilmoreových děvčat, Bradley Whitford a ve svém filmovém debutu i country hvězda Lainey Wilson. Režie se ujala Vanessa Cashville a na scénáři se podílela sama Colleen Hoover. Kritici byli spíš rozpolcení, přesto jde o nejlépe hodnocenou adaptaci Colleen Hoover a diváci ji přijali mnohem vřeleji. A kdo má Colleen Hoover pořád málo, v kinech teď běží thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson. Vzpomínky na něj najdete nyní na Sky Showtime.
4: Do you know how to wash dishes?
5: 7 years experience.
4: Okay, not gonna ask you to expand on that.

Začátek týdne patří ohlédnutí za tím, co přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 8. října, a výběr je poměrně široký. Owen Wilson se v komedii Rolling Loud bez zábran snaží zblížit s dospívajícím synem a tak ho bez vědomí manželky vezme na obří hip-hopový festival. Jenže pak ho uprostřed davu ztratí. V obsazení nechybí ani rapper Travis Scott a Henry Winkler. Andrej Zvjagincev si přivezl z Cannes velkou cenu za drama Minotaur. Úspěšný podnikatel se v Rusku roku 2022 ocitá pod tlakem války a mobilizace a když začne podezírat manželku z nevěry, udělá osudové rozhodnutí. V kinech se promítá už teď v rámci festivalu Beat to Cannes. Polský režisér Wojciech Smarzowski otevírá v dramatu Sladký domov téma domácího násilí. Goška věří, že konečně potkala lásku svého života, jenže po romantické žádosti o ruku v Benátkách se z ideálního partnera vyklube násilník. Mysteriózní drama Virbl je celovečerní debut Tomáše Hubáčka. David Švehlík v něm hraje muže, který utekl z města do rozpadajícího se domu v Českém Středohoří. Když se na Prahu objeví záhadná Agnes, začne se krajina kolem nich vzpírat. Slovenská romantická dramedie Milovník, ne bojovník sleduje Andreje, který má jasný plán. Nedělat blbosti, trávit čas s babičkou a v opilosti nelézt na stromy. Pak nad sklenkou Fanty potká Míšu. Komedie s kriminální zápletkou Šipkaři natočil Jakub Machala. Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek v ní hrají parťáky, kterým se každý plán vymkne z rukou a vedle nich se objeví Táňa Pauhofová nebo Krištof Hádek. Národní filmový archiv vrací do kin Antona Špelce Ostrostřelce z roku 32. Vlasta Buriantu v jedné ze svých nejslavnějších rolí pod režijním vedením Martina Friče řeší urážku císařského majestátu. Do kina můžete vyrazit také na Podoby milostného vztahu ke světu, dokumentární esej o výtvarníkovi Miloši Šejnovi. A Propití žvíky jsou v kinech Pat a Mat zpátky na venkově. Legendární Kutilové slaví 50. a znovu předělávají všechno, co jim přijde pod ruku. Tak to bychom měli. Poslední novinky v kinech. Hovk.

Půlnoc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že si pravidelně zapínáte rádio, abyste mohli poslouchat Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Čirečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Powerplay. Tohle budeme hrát, dokud se z toho nepošlo.

takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu

0: Jdete do života s nízkým očekáváním? A nikdy vás nic nesklame.
1: Pondělí až pátek od 7 do 9. Ranní WC.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Americká odnož italské mafie už funguje ve státech od poloviny 19. století a vždy se držela v pozadí, ačkoliv měla prsty všude a ve všem. Až román Maria Puzza The Godfather poodkryl závoj tajemství.
2: The bookstore not literally the Godfather. 58 weeks at number one. What makes us look stupid? Like a joke. And that's bad for business.
1: A to nás přivádí k Joey Colombovi, hlavě jednoho z pěti newyorských klanů, kterého netěšila zvýšená pozornost přicházející s vydáním knihy a brali ji, řekněme, jako osobní urážku plnou předsudků vůči italské komunitě.
3: The fucking book is still number one. And now they're making a movie of it.
2: Time to send a message.
1: A tak Joe Colombo jako první mafiánský šéf vyšel na světlo a založil Italsko-americkou ligu občanských práv, aby bojoval proti utlačování Italoameričanů, proti knize a její filmové adaptaci. A samozřejmě se Colombo nezdráhal používat i klasické praktiky.
2: The goddamn mafia put a fucking rat in my fucking bed. What? A fucking rat wrapped in your book, The Godfather. I am not getting killed for some gangster movie. I will shut this picture down.
1: Jakýkoliv filmař by vzal nohy na ramena po intervencích Colomba, jenže film Kmotr produkoval badass Al Ruddy.
4: I think I have a solution as well to our so-called problem.
2: I'm listening.
4: I'd like to invite you to come to my office at Gulf and Western and read the script.
1: Nejenže Joe Colombo přestal brojit proti filmu, natáčení i podporoval a žehlil problémy, které se kolem Oscarového Kmotra objevovaly. Jeho lidi dělali ochranku a dokonce si jeden z nich zahrál s Marlonem Brandem.
2: Like I told you, you would be now. My friends are your friends, and your enemies are my enemies.
1: Kápo Joe Colombo se tak zasloužil o vznik jednoho z největších filmů kinematografie, ale také přitáhl příliš pozornosti nejen na newyorský klan Colombo. A jeho aktivity v lize, jako i účast na filmu, ho stála život. V New Yorku se tak rozohnila druhá Colombova válka mezi mafiánskými klany a prokuratura se rozhodla přinést do New Yorku klid.
5: Crime family is being rounded up to stand trial for racketeering. Six big shots in the Colombo crime family were arraigned today in New York, and charges are pending against five others, among them the family's top man, Carmine the Snake Persico.
1: 24. října 1984 je zatčeno 11 hlavních představitelů a spolupracovníků rodiny Colombo za obchodování s narkotiky, hazard, lichvu, výpalné ve stavebnictví, hotelnictví či restauratérství a mnoho, mnoho dalšího. Klan Colombo z La Cosa Nostra utrpí v důsledku následného soudního procesu dlouhodobější škody než kterákoliv jiná z pěti newyorských rodin organizovaného zločinu a jejich činnost bude výrazně utlumena. Nicméně klan Colombo to nezlomí a bude v New Yorku operovat ještě v naší době.
6: The FBI has other undercover investigations of the mob still underway. An FBI official warned, we're not done yet, there's more to come. James Polk, NBC News, New York.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno! Prodáno!
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden ztratila 1,5%, čímž odevzdala letošní zisky. Téměř 4% ztratila Erste. Nedařilo se ani pojišťovací skupině VIK nebo Komerční bance. Naopak Primoco, které minulé pondělí reportovalo výsledky, přidalo 10% a Photon Energy 5%. Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank, v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že sektorová daň na banky by hypotéky nezlevnila. Reagoval tak na slova ministryně financí Aleny Schillerové, která uvedla, že hnutí ANO uvažuje o vyšším zdanění některých odvětví, jako je energetika, zbrojní či bankovní sektor. Právě na politickou rétoriku podle analytika Bohumila Trampoty z Komerční banky reagovaly akcie z finančního sektoru. Minulý týden začal úpis akcí největšího českého výrobce dveří Doornight, který bude pokračovat až do 19. října. V případě upsání všech akcí by společnost od investorů mohla získat 80 až 100 milionů korun, které chce využít na svůj rozvoj. Je to 5 let, co tehdy americký Mezonite nabídl generálnímu řediteli Pavlu Šatnému možnost koupit tehdy českou pobočku společnosti. On oslovil finančního ředitele Lubomíra Břouška, obchodního ředitele Davida Krubnera, společně ji koupili, dali jí jméno Doornight a dnes ji přivádí na pražskou burzu. Jejich příběh i plány do budoucna podrobně rozebíráme v podcastech a rozhovorech na YouTube Pražské burzy. Tam naleznete také rozhovor s Ivo Ulichem o obratu hospodaření výrobce Klik MNT 1997. A ačkoliv jsem sportovní ignorant, tak se v něm ptám i na to, jak se daří fotbalovému Hradci. Tento týden se koná tradiční podzimní Star Day, ve kterém společnosti z trhu Start reportují své hospodaření. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich prezentace. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich reporty. Své výsledky za prvních 8 měsíců roku již minulý týden zveřejnilo Hardwareo, které v období zaznamenalo 8% růst tržeb. Na pražské burze se vedle akcí obchodují i dluhopisy a Dr. Max právě vydává novou emisi. Tento týden již byly přijaté k obchodování dluhopisy průmyslové skupiny Vykov a další emise, které uvádíme v našem newsletteru. Z dalších zpráv zbrojovka Czechoslova Group oznámila zapojení do vývoje autonomního protidronového systému Swarmshot. A pro změnu česká zbrojovka ze skupiny Colt CZ Group představila novou pistoli CZ Duty a dodala první pušky Beren 3 do Černé hory. Správce nemovitostí M2C získal 4letý kontrakt na komplexní facility management T-Areny v Brně, celkem za přibližně 173 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Inflace v září vzrostla nad očekávání na 2,5%, zejména kvůli dražším palivům. Podíl nezaměstnaných osob v září nepatrně klesl na rovných 5%. V září přitom počet nezaměstnaných obvykle víceméně stagnuje, připomíná Ondřej Lopušník z České národní banky. Průmysl a obchod v srpnu zaznamenali růst, stavebnictví ztrácelo a obchodní bilance zůstala v deficitu. Tento týden nás čeká finální inflace a ceny ve výrobě. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme do Austrálie, kde se v krajině ukrývá útvar s příhodným jménem Pavoučí kráter. Snímek a popis zveřejnila NASA a vězte mi, ten název si ta věc zaslouží poctivě. Z výšky to totiž nevypadá jako učebnicová kulatá jizva po dopadu. Ze středu útvaru se rozbíhají dlouhé hřbety do všech stran, přesně jako nohy pavouka rozkročeného nad australskou pouští. Za ten tvar může kombinace dávného nárazu mimozemského tělesa a následné eroze, která měkčí vrstvy odnesla a tvrdší nechala trčet. Takže ano, jsou místa, kde planeta vypadá, jako by si na sebe nechala udělat tetování. A ku podivu jí to sluší. Příště snad něco méně pavoukovitého, ale nic neslibuju. Vesmír má svůj vlastní smysl pro humor. Mějte se pozemsky.
3: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc, anebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježiš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě Go Check, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
6: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
7: Memento mori, krasotinko.
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: Bez CM řešení to dneska nejde.
10: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
11: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture.
9: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
10: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
11: Recovery Plan.
9: Endpoint Detection.
11: Multifaktor.
9: Penetrační testy.
10: Lock Management.
12: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
12: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
13: This right here is a power play.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Při práci na své poslední knize pročetl jsem stovky drobných divadelních recenzí, které přede mnou ještě nikdo nespracoval. A narazil jsem tu na jméno zcela neznámého dramatika. V archivech jsem nenašel jediné jeho dílo. Jestli se potvrdí mé podezření, bude to v kulturním světě bomba.
2: Po nezbytném schvalování cenzurou je konečně vpuštěn do kin nový snímek dvojice Svěrák Smoljak. 1. října 1983 má premiéru Jára Cimrman Ležící spící.
3: Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, lyžařem a filozofem za posledních 100 let byl český velikán Jára Cimrman.
2: Scénáristé Smoljak a Svěrák si nebyli zcela jisti nápadem ukončení anonymity Járy Cimrmana tím, že ho bude hrát konkrétní herec, ale existovalo zde riziko, že by snímek bez hlavní postavy nefungoval. Proto se rozhodli, že film z pohledu Cimrmana nebude a bylo tady potřeba najít jeho představitele.
3: Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.
2: Do role Járy Cimrmana zvažovali tvůrci více herců, ale Smoljak se rozhodl sám a Zdeněk Svěrák se o své hlavní roli dozvěděl nečekaně z rozhlasu.
4: Na čem pracujete, doktore Čechové? Píši dvě sestry. A není to málo, Antone Pavloviči?
2: V komedii Jára Cimrman ležící spící se objevuje celá plejáda českých herců v miniaturních rolích a samozřejmě členové divadla Járy Cimrmana. Josef Abraham, co by vědec pátrající po zapomenutém dramatikovi, si velmi cení této role. Měl jsem mimořádné štěstí, že si mě pánové Smoljak a Svěrák vybrali. Mám nekomediální obličej, ale ten jejich humor se nemusí hrát legračně. Dá se zahrát se smrtí v oku. A o to víc je to pak vtipnější, zhodnotil herec.
5: Se svými vlastními objevy však nemá štěstí.
4: Vynalezl jsem telefon!
6: Teď tu byl! Museli jste se potkat, nějaký Graham Bell.
2: Ve výsledném střihu chybí scéna pokusu s raketou, při níž Cimrman radí ruskému raketovému průkopníkovi Ciolkovskému obklopeného mužiky. Tuto scénu použili tvůrci jako takzvaného bílého psíka a vábničku na cenzora. Ten se zaradoval, že našel něco ilegálního, co mohl zakázat, a díky této fintě prošly scény, které by pravděpodobně skončily na podlaze střižny.
4: Vynalezl jsem kinematograf.
6: Člověče, vy máte až smůlu. Teď tu byli dva bratři z Francie, je to minuta.
2: Scéna, v níž je vyvěšen obří obraz moře a následně pochoduje sokolský průvod, se natáčela v den, kdy měl pohřeb Brežněv. Někteří přihlížející netušili, že se zde natáčí film, a jeden z nich podle Svěráka prohlásil, že sotva Brežněv natáhne brka, tak už se sokolové rojejí.
4: Neříkejte mi, že tentokrát aspoň něco nevyjde. Pište si, vynalezl jsem pojistku, žárovku, akumulátor, dynamo a elektroměr.
2: Jára Cimrman ležící spící bude šestým nejúspěšnějším filmem kreativní dvojice Smoljak Svěrák. Sice nedosáhne takového věhlasu jako Jáchyme hoď ho do stroje, Marečku podejte mi pero či vrchní prchni, ale přitáhne

0: do kin v této době úctyhodných 620 tisíc diváků a my se můžeme těšit na další jejich připravovaný snímek, volnou adaptaci divadelní hry Vražda v saloním kupé.
1: Nic jiného nemáte, tak měl bych, ale nevím. No ukažte to, co to je.
2: Dvoudílné plavky.
1: Vidíte, aspoň něco.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Hyundai. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Hučí kuči tance. Na Netflixu nastraží past německý thriller The Trap, ve kterém spisovatelka po 10 letech v ústraní láká vraha své sestry a návnadou je ona sama. Mark Wahlberg hraje na HBO Max špinavou hru jako mistr zloděj v akční krimi Shane'a Blacka. Criterion Collection vydal britský Křik, horor s hudbou od členů skupiny Genesis, ve kterém Alan Bates tvrdí, že umí zabíjet pouhým výkřikem. A jubilejní 30. Jihlava rozdává krátkou radost předem. Soutěžní krátké dokumenty jsou zdarma na Da Films. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: habe das Monster wieder gesehen.
1: Im selben Traum?
0: Es war kein Traum. Ich habe sein Gesicht sofort wiedererkannt, auch nach 10 Jahren.
2: Anna, bleib da, Anna!
1: Frau Konrad? Geht's Ihnen nicht gut?
3: Na Netflixu se dnes objevuje německá minisérie The Trap, psychologický thriller o ženě, která se rozhodla přestat se schovávat. Úspěšná spisovatelka Lisa Conrad skoro 10 let nevytáhla paty z domu. Od chvíle, kdy na vlastní oči viděla vraždu své sestry Anny, žije zavřená mezi 4 stěnami. Jednoho dne ale v televizi zahlédne muže, o kterém je přesvědčená, že je vrahem. A rozhodne se nastražit mu past. Návnadou bude ona sama. V hlavní roli se představí Frederike Becht, po jejím boku hrají Hans Low, Matthias Brandt nebo Anna Schutt a seriál vznikl podle stejnojmenného bestselleru německé spisovatelky Melanie Raab. Scénáře i režie se ujala Isabel Kleefeld, která si sebou přivedla velkou část týmu ze seriálu Liebeskind. Ten se před 3 lety vyšplhal na první místo mezi neanglicky mluvenými seriály Netflixu a odnesl si mezinárodní cenu Emmy. Všech 6 dílů minisérie The Trap najdete ode dneška na Netflixu.
4: Willst du über den Mord an deiner Schwester schreiben? Der Täter wurde nie gefasst, oder?
0: Außerdem suche ich ihn mega selbst aus.
5: Wen ihn?
0: Den Journalisten. Für das Ankündigungsinterview.
6: Tak co? Dobrý?

Dokumentární festival Jihlava letos slaví třicítku a první ochutnávku si můžete dát ještě dřív, než se v Jihlavě rozjedou promítačky zdarma a z pohodlí domova. Na platformě DA Films je až do 1. listopadu volně k dispozici kompletní soutěžní sekce krátkých dokumentů s příznačným názvem Krátká radost. Čeká vás 22 filmů, včetně světových premiér, a v krátkém formátu nabízejí osobní příběhy i velká společenská témata. Vítěze sekce nevybírá porota, ale vy. Stačí filmy hodnotit hvězdičkami a do 22. října hlasovat pro svého favorita. Každý hlasující se navíc automaticky dostane do slosování o roční předplatné DA Films. Samotný 30. mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava pak proběhne od 23. října do 1. listopadu. Největší dokumentární festival ve střední a východní Evropě odstartoval v roce 1997 a letos chystá jubilejní ročník. Tak co? Kolik krátkých radostí stihnete, než začne ta velká? Krátkou radost najdete na dafilms.cz a více informací o festivalu také na stránkách jihlava.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Got a bit of a problem. I'm looking for a girl.
6: Is this an amorous inquiry?
5: She killed everyone on my last job. I just need to talk to her.
6: Do you mean actually talk? Because sometimes when you talk, people end up at room temperature.
5: I'll be gentle.
7: Na HBO Max přibyla akční krimi Špinavá hra s Markem Wahlbergem. Film vznikl v produkci Amazonu, loni na podzim měl premiéru a teď ho najdete na HBO Max. Wahlberg hraje Parkera, profesionálního zloděje, který si naplánuje loupež svého života. S parťákem Growfieldem v podání Lakeitha Stanfielda, se Zen, kterou hraje Rosa Salazar, a se sehranou partou specialistů se ale připlete do cesty newyorské mafii. A to bývá v tomhle žánru zaručený recept na pořádný malér. V dalších rolích se objeví Keegan-Michael Key, Tony Shalhoub nebo Thomas Jane. Parker je legendární postava z krimi románu Donalda Westlakea, které psal pod pseudonymem Richard Stark. A jeho nebo jeho filmové podoby si už v minulosti zahráli Lee Marvin, Mel Gibson nebo Jason Statham. Režie se ujal Shane Black, muž, který v 80. napsal scénář ke Smrtonosné zbrani a později k filmu Poslední scout. Jako režisér pak natočil kultovní Kiss Kiss Bang Bang s Robertem Downey Jr., Marvelovku Iron Man 3, která vydělala přes $1 miliardu, nebo skvělou retro komedii The Nice Guys s Ryan Goslingem a Russellem Crowem. Na tyhle pecky Špinavá hra sice nedosahuje a hodnocení má jen lehce nadprůměrné, špatný kus to ale není. Blackovy hlášky fungují, akce má slušné tempo a nechybí ani režisérovi oblíbené Vánoce, kterému jako kulisa slouží snad v každém druhém filmu. Zkrátka příjemná odpočinková jízda na večer, kdy se vám nechce moc přemýšlet. Špinavou hru s Markem Wahlbergem najdete nově na HBO Max.
5: I don't trust you. We're bringing in our own people.
8: Where did Parker get this baby gap?
9: So this is the crack team taking on the mafia, a billionaire, and an army.
5: Shouldn't be a problem.
4: What he said is should be a problem?
10: Shouldn't be a problem.
4: Oh, should not?
10: Yeah, should
4: okay,
10: not.
4: Okay, great. You can't take down an entire organization. I got an army.
11: Minus two last time I checked.

0: How long were you living out there?
1: 18 years, and in all that time, I never saw a white man.
2: 18 years? Well, did you have an Aboriginal wife?
3: Sběratelská řada Criterion Collection se rozrostla o jeden z nejzvláštnějších britských hororů 70. let. Křik polského režiséra Jerzyho Skolimovského z roku 78. V malé vesnici v Devonu žije experimentální skladatel Anthony, kterého hraje John Hurt se svou ženou Rachel v podání Susanna York. Jejich poklidný život ale obrátí na ruby záhadný cizinec Crossley, kterému Alan Bates dodal pořádnou dávku svůdé zlověstnosti. Ten tvrdí, že léta žil mezi australskými domorodci, ovládá jejich magii a dokáže zabíjet pouhým výkřikem. A pro oba manžele se tak stává zdrojem hrůzy i přitažlivosti zároveň. V menších rolích se objeví Tim Curry, který si zahrál samotného autora předlohy Roberta Gravese, a mladý Jim Broadbent. Film vznikl podle povídky Roberta Gravese, známého hlavně díky románu Já, Claudius, a z Cannes si odnesl velkou cenu poroty. A pozor, hudbu k němu složili Tony Banks a Mike Rutherford ze skupiny Genesis. Spolu s nadpozemsky znějícím elektronickým zvukem tak vytvořili atmosféru, která začíná tichým šumem a postupně graduje až k tomu titulnímu výkřiku. Skolimovsky, kterého mladší diváci znají hlavně díky Oscarové nominaci za příběh oslíka I.O., kdy si spolu napsal i scénář k polanského debitu Nůž ve vodě. Criterion přináší 2K digitální restaurování, které schválil režisér i kameraman Mike Molly se zvukem DTS HD Master Audio. V bonusech najdete nové rozhovory se Skolimovským a producentem Jeremym Thomasem, ukázky z režisérova vystoupení na finském festivalu Midnight Sun z roku 97 a taky krátký britský televizní pořad z natáčení. Křik, horor, který místo lekaček sází na tíživou atmosféru a nejistotu, co je pravda a co jen vyprávění, najdete nově na criterion.com. Greater than the frightening power of exorcism. More mystifying than any omen of reincarnation. The soul-shattering experience of the shout. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Dnes se ještě podíváme na streaming a protože poslední dva týdny nabídly víc, než se dá stihnout, mám pro vás výběr toho, co u diváků opravdu zabodovalo. Apple TV Plus servíruje druhou řadu dokumentu Na ostří nože, hon za michelinskými hvězdami. 16 restaurací z Evropy

novou generaci stážistů. Edis Online připomíná Pínu Wima Wenderse na Oscara nominovaný dokument o legendární tanečnici a choreografce Píně Bausch. Netflix má želízek v ohni hned několik. Florence Pugh hraje antihrdinku Katy Ames v nové sérii Na východ od ráje podle Steinbeckova románu. Scénář napsala Zoe Kazan, vnučka Eliye Kazana, který stejnou látku natočil v roce 55 s Jamesem Deanem. Milovníci Formule 1 si jistě pustí dokument Schumacher 94 Zrození legendy o sezóně, v níž Michael Schumacher vybojoval svůj první titul mistra světa, i když poměrně kontroverzně. Romantiku obstarává na Netflixu korejský seriál Postarej se o mé srdce. Dědic rodinného impéria s umělým srdcem a žena, která svým tělem vede elektrický proud, uzavřou dohodu výhodnou pro oba. Že to mezi nimi začne jiskřit, je víc než jasné. Druhou řadou pokračuje animovaná komedie Strašidelný hotel o svobodné mámě, která zdědila hotel po bratrovi. Jeho dobromyslný duch tam zůstal, stejně jako pár hostů, kteří se nemají k odchodu. Fanoušky anime potěší závěr trilogie Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba. Příběh zasazený do oku ženských komnat Shogunova paláce se tentokrát soustředí na tu nejvýše postavenou ženu. A na Netflix se vrací i dvě vysokohodnocená romantická středoškolská anime Ledové hradby a také Mládí na hřišti. Prime Video láká na Kerry. Mike Flanagan převedl do seriálové podoby debutový román Stephena Kinga o dospívající dívce s telekinetickými schopnostmi, kterou šikanují ve škole a doma jí vládne panovačná matka. Jak dopadne maturitní ples, asi tušíte. Prime Video vrací i Červenou královnu. Druhá řada španělského thrilleru posílá geniální Antonie Scott a policistu Gutierrez hledat ženu, která přežila útok ruské mafie a zmizela v Marbele. Po jejich stopách ale jde i nemilosrdná nájemná vražetkyně Černá vlčice. A na závěr titul, na kterém se diváci u nás a v zámoří vůbec nedokážou shodnout. Drop Saga sněží na Disney Plus. Nás vrací do Los Angeles 90. let, kde z popela krekové epidemie vyrůstá West Coast Rap. Čeští diváci ho zatím s pár hodnoceními odsuzují k odpadu. Zahraniční kritika ale nešetří chválou. Na Rotten Tomatoes má 100% hodnocení kritiků, na IMDb 7,1 a nejrenomovanější recenzenti na Metacriticu mu dávají 70 až 100 bodů. Že by u nás 90-kový hip-hop z Comptonu tak úplně nerezonoval? Tak toto byly nejlépe hodnocené novinky posledních dvou týdnů na streamingu. Program na dlouhé podzimní večery máte zajištěný. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Čeká nás pokračování Babylon Berlin, nový Vision Quest nebo Love of Your Life. Tak se zítra nezapomeňte opět napojit na vlnu Zone Rádia, které vám přináší to nejlepší v českém éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační testy.
4: Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
8: Večeře, jak na pitevně.
9: Mami, já už nemám hlad.
7: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
10: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
11: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden ztratila 1,5%, čímž odevzdala letošní zisky. Téměř 4% ztratila Erste, nedařilo se ani pojišťovací skupině VIK nebo Komerční bance. Naopak Primoco, které minulé pondělí reportovalo výsledky, přidalo 10% a Photon Energy 5%. Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank, v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že sektorová daň na banky by hypotéky nezlevnila. Reagoval tak na slova ministryně financí Aleny Schillerové, která uvedla, že hnutí ANO uvažuje o vyšším zdanění některých odvětví, jako je energetika, zbrojní či bankovní sektor. Právě na politickou rétoriku podle analytika Bohumila Trampoty z Komerční banky reagovaly akcie z finančního sektoru. Minulý týden začal úpis akcií největšího českého výrobce dveří Doornight, který bude pokračovat až do 19. října. V případě upsání všech akcí by společnost od investorů mohla získat 80 až 100 milionů korun, které chce využít na svůj rozvoj. Je to 5 let, co tehdy americký Mezonite nabídl generálnímu řediteli Pavlu Šatnému možnost koupit tehdy českou pobočku společnosti. On oslovil finančního ředitele Lubomíra Břouška, obchodního ředitele Davida Krubnera, společně ji koupili, dali jí jméno Doornight a dnes ji přivádí na pražskou burzu. Jejich příběh i plány do budoucna podrobně rozebíráme v podcastech a rozhovorech na YouTube Pražské burzy. Tam naleznete také rozhovor s Ivo Ulichem o obratu hospodaření výrobce Klik MNT 1997. A ačkoliv jsem sportovní ignorant, tak se v něm ptám i na to, jak se daří fotbalovému Hradci. Tento týden se koná tradiční podzimní Star Day, ve kterém společnosti z trhu Start reportují své hospodaření. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich prezentace. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich reporty. Své výsledky za prvních 8 měsíců roku již minulý týden zveřejnilo Hardwareo, které v období zaznamenalo 8% růst trhu. Na pražské burze se vedle akcí obchodují i dluhopisy a Dr. Max právě vydává novou emisi. Tento týden již byly přijaté k obchodování dluhopisy průmyslové skupiny Vikov a další emise, které uvádíme v našem newsletteru. Z dalších zpráv zbrojovka Czechoslovak Group oznámila zapojení do vývoje autonomního protidronového systému Swarmshot a pro změnu česká zbrojovka ze skupiny Colt CZ Group představila novou pistoli CZ Duty a dodala první pušky Beren 3 do Černé hory. Správce nemovitostí M2C získal 4letý kontrakt na komplexní facility management T-Areny v Brně, celkem za přibližně 173 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Inflace v září vzrostla nad očekávání na 2,5%, zejména kvůli dražším palivům. Podíl nezaměstnaných osob v září nepatrně klesl na rovných 5%. V září přitom počet nezaměstnaných obvykle víceméně stagnuje, připomíná Ondřej Lopušník z České národní banky. Průmysl a obchod v srpnu zaznamenali růst, stavebnictví ztrácelo a obchodní bilance zůstala v deficitu. Tento týden nás čeká finální inflace a ceny ve výrobě. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si povíme o problému, který zní jako vtip, ale NASA ho myslí naprosto vážně. Astronauti na měsíci se totiž můžou proměnit v chodící vysokonapěťový kondenzátor. Jak popisuje portál space.com, při chůzi po prachu se skafandr nabíjí třením a navíc plazmatem. A v trvale zastíněných kráterech u jižního pólu je to ještě horší. Problém nastane ve chvíli, kdy se takhle nabitý člověk vrátí k přistávacímu modulu, který má náboj opačný. Pak může přeskočit jiskra, poškodit skafandr nebo dokonce založit požár v kyslíkové atmosféře kabiny. Proto NASA vypsala Lunar Grounding Challenge, soutěž o $150,000 na elegantní uzemnění astronauta. Ano, největší vesmírná agentura světa hledá prodlužovačku na měsíc. Vybíjejte se opatrně, přátelé, a nedotýkejte se raketoplánů v podoškách. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Já osobně vám doporučuji tento skvostný náhrdelník s náušnicemi. Tyto náušnice mají něco přes centimetr.
2: Reklamy frčí éterem od nepaměti. Před 10 lety vznikl v Americe nápad vlastní televizní stanice jako prodejního kanálu, kde jste si mohli koupit nejnovější výdobytky vynálezců. Ale 15. října 1993 přichází na trh trojice chlápků s prvním úzce specializovaným kanálem Jewelry TV, kde můžete non-stop nakupovat pouze šperky, drahé kamení a pamětní mince.
1: Jsou zdobené flitrem a osazené topasem a lazuritem a pozlacené nepravým zlatem.
2: V ministudiu operují pouze s jednou kamerou, ale jejich business plán, ačkoliv se to může zdát jako bláznoství, fungovat bude. Do naší doby se Jewelry TV rozroste na tisíce zaměstnanců se ziskem minimálně 300 milionů dolarů ročně. Takže bacha na probdělé noci z lahví vína a kreditkou v ruce, protože někde ty zisky musí brát.
1: Je to kopie šperků, které měla její výsost ve vévodkyně z Kentu.
0: Zdravím. Koukám na reklamu Prachy za zlato. Žena prodávající snubák za 500 dolarů. Ne, nechci prodat zlato, chci tu ženu. Je sexy a nefunguje jí manželství.

0: 0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-0505-
1: Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden ztratila 1,5%, čímž odevzdala letošní zisky. Téměř 4% ztratila Erste, nedařilo se ani pojišťovací skupině VIK nebo Komerční bance. Naopak Primoco, které minulé pondělí reportovalo výsledky, přidalo 10% a Photon Energy 5%. Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank, v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že sektorová daň na banky by hypotéky nezlevnila. Reagoval tak na slova ministryně financí Aleny Schillerové, která uvedla, že hnutí ANO uvažuje o vyšším zdanění některých odvětví, jako je energetika, zbrojní či bankovní sektor. Právě na politickou rétoriku podle analytika Bohumila Trampoty z Komerční banky reagovaly akcie z finančního sektoru. Minulý týden začal úpis akcií největšího českého výrobce dveří Doornight, který bude pokračovat až do 19. října. V případě upsání všech akcí by společnost od investorů mohla získat 80 až 100 milionů korun, které chce využít na svůj rozvoj. Je to 5 let, co tehdy americký Mezonite nabídl generálnímu řediteli Pavlu Šatnému možnost koupit tehdy českou pobočku společnosti. On oslovil finančního ředitele Lubomíra Břouška, obchodního ředitele Davida Krubnera, společně ji koupili, dali jí jméno Doornight a dnes ji přivádí na pražskou burzu. Jejich příběh i plány do budoucna podrobně rozebíráme v podcastech a rozhovorech na YouTube Pražské burzy. Tam naleznete také rozhovor s Ivo Ulichem o obratu hospodaření výrobce Klik MNT 1997. A ačkoliv jsem sportovní ignorant, tak se v něm ptám i na to, jak se daří fotbalovému Hradci. Tento týden se koná tradiční podzimní Star Day, ve kterém společnosti z trhu Start reportují své hospodaření. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich prezentace. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich reporty. Své výsledky za prvních 8 měsíců roku již minulý týden zveřejnilo Hardwareo, které v období zaznamenalo 8% růst tržeb. Na pražské burze se vedle akcí obchodují i dluhopisy a Dr. Max právě vydává novou emisi. Tento týden již byly přijaté k obchodování dluhopisy průmyslové skupiny Vikov a další emise, které uvádíme v našem newsletteru. Z dalších zpráv zbrojovka Čekoslova Group oznámila zapojení do vývoje autonomního protidronového systému Swarmshot a pro změnu česká zbrojovka ze skupiny Colt CZ Group představila novou pistoli CZ Duty a dodala první pušky Beren 3 do Černé hory. Správce nemovitostí M2C získal 4letý kontrakt na komplexní facility management T-Areny v Brně, celkem za přibližně 173 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Inflace v září vzrostla nad očekávání na 2,5%, zejména kvůli dražším palivům. Podíl nezaměstnaných osob v září nepatrně klesl na rovných 5%. V září přitom počet nezaměstnaných obvykle víceméně stagnuje, připomíná Ondřej Lopušník z České národní banky. Průmysl a obchod v srpnu zaznamenali růst, stavebnictví ztrácelo a obchodní bilance zůstala v deficitu. Tento týden nás čeká finální inflace a ceny ve výrobě. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si povíme o nejpomalejším zíhnutí ve vesmíru. V srdci galaxie NGC 1275, nejjasnějšího člena obří kupy v Perzeovi, sedí supermasivní černá díra, která se pořádně najedla. Rentgenová observatoř NASA SWIFT zachytila v únoru 2023 nejsilnější záblesk, jaký tam kdy byl viděn. Trval necelých 60 dní a jasnost se zdvojnásobila. A teď to nejlepší, teprve po 300 dnech ta černá díra vypustila rádiové výtrysky plazmatu. 300 dní mezi jídlem a zíhnutím. Vedle toho vypadá vaše trávení přímo bleskově. Tým Sara Kečumové z Michiganské univerzity, jak popisuje portál space.com, odhadl hmotnost obludy na 100 milionů až miliardu sluncí. A hlavně pochopil, jak spolu disk a výtrysky mluví. Tak ať vám to dnes všechno hezky obíhá. Mějte se pozemsky!
3: Tak co? Dobrý?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC 2.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Při práci na své poslední knize pročetl jsem stovky drobných divadelních recenzí, které přede mnou ještě nikdo nespracoval. A narazil jsem tu na jméno zcela neznámého dramatika. V archivech jsem nenašel jediné jeho dílo. Jestli se potvrdíme podezření, bude to v kulturním světě bomba.
2: Po nezbytném schvalování cenzurou je konečně vpuštěn do kin nový snímek dvojice Svěrák Smoljak. 1. října 1983 má premiéru Jára Cimrman Ležící spící.
3: Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, lyžařem a filozofem za posledních 100 let byl český velikán Jára Cimrman.
2: Scénáristé Smoljak a Svěrák si nebyli zcela jisti nápadem ukončení anonymity Járy Cimrmana tím, že ho bude hrát konkrétní herec, ale existovalo zde riziko, že by snímek bez hlavní postavy nefungoval. Proto se rozhodli, že film z pohledu Cimrmana nebude a bylo tady potřeba najít jeho představitele.
3: Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.
2: Do role Járy Cimrmana zvažovali tvůrci více herců, ale Smoljak se rozhodl sám a Zdeněk Svěrák se o své hlavní roli dozvěděl nečekaně z rozhlasu.
4: Na čem pracujete, doktore Čechové? Píši dvě sestry. A není to málo, Antone Pavloviči?
2: V komedii Jára Cimrman ležící spící se objevuje celá plejáda českých herců v miniaturních rolích a samozřejmě členové divadla Járy Cimrmana. Josef Abraham, co by vědec pátrající po zapomenutém dramatikovi, si velmi cení této role. Měl jsem mimořádné štěstí, že si mě pánové Smoljak a Svěrák vybrali. Mám nekomediální obličej, ale ten jejich humor se nemusí hrát legračně. Dá se zahrát se smrtí v oku. A o to víc je to pak vtipnější, zhodnotil herec.
5: Se svými vlastními objevy však nemá štěstí.
4: Vynalezl jsem telefon!
6: Teď tu byl! Museli jste se potkat, nějaký Graham Bell.
2: Ve výsledném střihu chybí scéna pokusu s raketou, při níž Cimrman radí ruskému raketovému průkopníkovi Ciolkovskému obklopeného mužiky. Tuto scénu použili tvůrci jako takzvaného bílého psíka a vábničku na cenzora. Ten se zaradoval, že našel něco ilegálního, co mohl zakázat, a díky této fintě prošly scény, které by pravděpodobně skončily na podlaze střižny.
4: Vynalezl jsem kinematograf.
6: Člověče, vy máte až smůlu. Teď tu byli dva bratři z Francie, je to minuta.
2: Scéna, v níž je vyvěšen obří obraz moře a následně pochoduje sokolský průvod, se natáčela v den, kdy měl pohřeb Brežněv. Někteří přihlížející netušili, že se zde natáčí film, a jeden z nich podle Svěráka prohlásil, že sotva Brežněv natáhne brka, tak už se sokolové rojejí.
4: Neříkejte mi, že tentokrát aspoň něco nevyjde. Pište si, vynalezl jsem pojistku, žárovku, akumulátor, dynamo,

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden ztratila 1,5%, čímž odevzdala letošní zisky. Téměř 4% ztratila Erste, nedařilo se ani pojišťovací skupině VIK nebo Komerční bance. Naopak Primoco, které minulé pondělí reportovalo výsledky, přidalo 10% a Photon Energy 5%. Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank, v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že sektorová daň na banky by hypotéky nezlevnila. Reagoval tak na slova ministryně financí Aleny Schillerové, která uvedla, že hnutí ANO uvažuje o vyšším zdanění některých odvětví, jako je energetika, zbrojní či bankovní sektor. Právě na politickou rétoriku podle analytika Bohumila Trampoty z Komerční banky reagovaly akcie z finančního sektoru. Minulý týden začal úpis akcií největšího českého výrobce dveří Doornight, který bude pokračovat až do 19. října. V případě upsání všech akcí by společnost od investorů mohla získat 80 až 100 milionů korun, které chce využít na svůj rozvoj. Je to 5 let, co tehdy americký Mezonite nabídl generálnímu řediteli Pavlu Šatnému možnost koupit tehdy českou pobočku společnosti. On oslovil finančního ředitele Lubomíra Břouška, obchodního ředitele Davida Krubnera, společně ji koupili, dali jí jméno Doornight a dnes ji přivádí na pražskou burzu. Jejich příběh i plány do budoucna podrobně rozebíráme v podcastech a rozhovorech na YouTube Pražské burzy. Tam naleznete také rozhovor s Ivo Ulichem o obratu hospodaření výrobce Klik MNT 1997. A ačkoliv jsem sportovní ignorant, tak se v něm ptám i na to, jak se daří fotbalovému Hradci. Tento týden se koná tradiční podzimní Star Day, ve kterém společnosti z trhu Start reportují své hospodaření. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich prezentace. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich reporty. Své výsledky za prvních 8 měsíců roku již minulý týden zveřejnilo Hardwareo, které v období zaznamenalo 8% růst tržeb. Na pražské burze se vedle akcí obchodují i dluhopisy a Dr. Max právě vydává novou emisi. Tento týden již byly přijaté k obchodování dluhopisy průmyslové skupiny Vikov a další emise, které uvádíme v našem newsletteru. Z dalších zpráv zbrojovka Čekoslova Group oznámila zapojení do vývoje autonomního protidronového systému Swarmshot a pro změnu česká zbrojovka ze skupiny Colt CZ Group představila novou pistoli CZ Duty a dodala první pušky Beren 3 do Černé hory. Správce nemovitostí M2C získal 4letý kontrakt na komplexní facility management T-Areny v Brně celkem za přibližně 173 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Inflace v září vzrostla nad očekávání na 2,5%, zejména kvůli dražším palivům. Podíl nezaměstnaných osob v září nepatrně klesl na rovných 5%. V září přitom počet nezaměstnaných obvykle víceméně stagnuje, připomíná Ondřej Lopušník z České národní banky. Průmysl a obchod v srpnu zaznamenali růst, stavebnictví ztrácelo a obchodní bilance zůstala v deficitu. Tento týden nás čeká finální inflace a ceny ve výrobě. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si povíme o nejpomalejším zíhnutí ve vesmíru. V srdci galaxie NGC 1275, nejjasnějšího člena obří kuby v Perseovi, sedí supermasivní černá díra, která se pořádně najedla. Röntgenová observatoř NASA SWIFT zachytila v únoru 2023 nejsilnější záblesk, jaký tam kdy byl viděn. Trval necelých 60 dní a jasnost se zdvojnásobila. A teď to nejlepší, teprve po 300 dnech ta černá díra vypustila rádiové výtrysky plazmatu. 300 dní mezi jídlem a zíhnutím. Vedle toho vypadá vaše trávení přímo bleskově. Tým Sara Kečumové z Michiganské univerzity, jak popisuje portál space.com, odhadl hmotnost obludy na 100 milionů až miliardu sluncí. A hlavně pochopil, jak spolu disk a výtrysky mluví. Tak ať vám to dnes všechno hezky obíhá. Mějte se pozemsky!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Trpíte depresí? Netrpte.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na tu nejtajemnější věc ve vesmíru. Temnou energii, sílu, která roztahuje vesmír čím dál rychleji. Představte si, že houpete dítě na houpačce. Ono se zastaví a pak se samo rozhoupe znovu, pořád divočeji. Přesně tohle dělá vesmír a nikdo neví proč. Jak popisuje portál space.com, kanadský přístroj Chime právě dokázal něco nového. Zachytit slabounkou rádiovou zázi vodíku z raného vesmíru, a to úplně sám, bez pomoci drahých přehlídek galaxií. Ze 94 nocí pozorování vědci vylovili signál z doby, kdy byl vesmír starý 5 miliard let. A to je teprve zlomek dat. Tým má nazbíráno 7 let a chce dohlédnout až 3 miliardy let po velkém cesku. Vodík, nejobyčejnější prvek ve vesmíru, řeší největší záhadu. Klasika. Dejte se země, ona vás zatím nikam neutrhne. Nejde se pozemsky.
3: This is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Oh man, there's some good looking ladies in here, man. This ought to cheer you up a little bit, Alex, you know?
2: I can't help it, man. I still think about her.
1: Yeah, I know it's hard to forget sometimes.
2: Yeah, it's rough sometimes.
3: Přicestovali jsme do poloviny října roku 1985, kdy jistému něžnému sopránu jménem Cheryl vychází druhý singl a zároveň druhá deska. High Priority je přesně to, co název slibuje. Prioritní projekt pro producentské duo Kocourek a Mourek, přesněji řečeno Jimmyho Jima a Terryho Louise, kteří tentokrát neprodukovali jen pár skladeb jako na jejím debutovém Fragile, ale měli pod kontrolou celou produkci kromě jediné písně, kterou měla pod palcem Cheryl.
4: For flight time, and I love it. Like a lot of people like get mad about it. I'm like, no, you're not. Yes, I am, and I love it.
3: A Cheryl opravdu miluje být pokusným morčetem pro minneapolský elektronický funk, aby ne. Na albu se objevují také parťáci saxofonista Gerald Albright, klávesácký čaroděj Jeff Lorber a především Alexander O'Neill, se kterým vznikla dokonalá vokální symbióza v duetu Saturday Love.
5: Well, actually, Cheryl appeared on my first debut LP. So we really came together by way of Jimmy Jam and Terry Lewis, Flight Time Production. We had a good blend and it worked, so if it works, we go with it.
3: 16. října tedy vyráží single Saturday Love do éteru a bleskově obsazuje druhé místo R&B hit parády, 26. příčku Billboardové stovky a ve Velké Británii se dostane až na šestku. Album samo dosáhne na 9. místo v R&B žebříčku, získá zlatou certifikaci a definitivně etabluje Cheryl mezi hitové tvůrce osmdesátek.
4: Saturday Love, I hated that song, I hated it. But they asked me what did I want out of this. What do you want? I said, I want a career. And I got, they gave me one.
3: Píseň Saturday Love bude samplována téměř 100krát různými umělci, od 50 Centa po Charlie, a zůstane jejím největším hitem.
6: Oh no, it's her.
1: Well, don't stand there, man. Go over and say something to her.
6: But I don't know what to say to her, man.
1: If you still care, it won't be hard.
3: Jimmy Jam a Terry Lewis přenesli do alba i svou zálibu v humorných skečích mezi skladbami ze svého působení v kapele The Time. A to se stane jedním z jejich charakteristických znaků. Použití krátkých mluvených intro a intermez a High Priority se stane šablonou pro nespočet R&B alb, které budou následovat. Ostatně tento koncept povyšující kolekci skladeb na uspokojivý kompaktní celek dovedou k dokonalosti už za rok s albem Control Janet Jackson.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno! Prodáno!
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Army Love.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
2: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na tu nejtajemnější věc ve vesmíru. Temnou energii, sílu, která roztahuje vesmír čím dál rychleji. Představte si, že houpete dítě na houpačce. Ono se zastaví a pak se samo rozhoupe znovu, pořád divočeji. Přesně tohle dělá vesmír a nikdo neví proč. Jak popisuje portál space.com, kanadský přístroj Chime právě dokázal něco nového. Zachytit slabounkou rádiovou zázi vodíku z raného vesmíru, a to úplně sám, bez pomoci drahých přehlídek galaxií. Ze 94 nocí pozorování vědci vylovili signál z doby, kdy byl vesmír starý 5 miliard let. A to je teprve zlomek dat. Tým má nazbíráno 7 let a chce dohlédnout až 3 miliardy let po velkém cesku. Vodík, nejobyčejnější prvek ve vesmíru, řeší největší záhadu. Klasika. Dežte se země, ona vás zatím nikam neutrhne. Nejde se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
3: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
5: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
7: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
8: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
9: Memento mori, krasotinko.
7: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
10: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Je hodina po půlnoci 26. října 1985 a jsme na parkovišti u dvou borovic v kalifornském Hill Valley. A tady, v téhle časové tříštině mezi páteční půlnocí a sobotním svítáním, se odehrává experiment, který předefinuje pravidla fyziky, alespoň ve filmovém univerzu.
2: Doktore!
3: Barbie!
2: Stihnul si to?
3: Jo!
2: Představuji ti svůj poslední experiment, je to obrovská věc!
3: Tak to je DeLorean.
1: Doktor Emmett Lathrop Brown, excentrický vědec s ďábelskou úpravou účesu, který vypadá, jako by strčil prsty do zásuvky, právě vyjel ze svého nákladňáku. Ne s vědeckým exponátem, ale s upraveným automobilem značky DeLorean DMC 12.
2: Můžem? Jsem doktor Emmett Brown, stojím na parkovišti u dvou Borovic, je sobota 26.10.1985, je 1:18 po půlnoci a toto je časová zkouška číslo 1.
1: Chromovaná karosérie, odrážející neonové světlo, křídlové dveře jako symbol svobody. Ale to hlavní je uvnitř. Proudový kapacitátor, tedy zařízení schopné generovat 1,21 GW energie nutné k průrazu časoprostorového kontinua.
2: Jestli se počítá správně, tak až to mrdně dosáhne rychlosti 140 km hodině, tak se připrav, že něco zažiješ.
1: 17-letý Marty McFly v džínové košili a oranžové vatované bundě si myslel, že dnes v noci natočí kamarádu vědecký experiment na kameru a nemá ponětí, že za pár chvil bude cestovat o 30 let zpět a náhodou znemožní vlastní existenci tím, že mu jeho pubertální matka totálně propadne.
2: Aha, co jsem ti říkal? 140 km za hodinu! Časomíra ukazuje přesně 1:20:00.
1: Tento okamžik, tahle noc na pustém parkovišti, kde jedinými svědky jsou neonová světla a nákupní košíky, se stane fundamentálním bodem celé časové smyčky. Protože bez tohohle experimentu by Marty nikdy nepotkal své rodiče v teenagerském věku, nezachránil jejich lásku a především by se nikdy nevrátil zpátky s pomocí blesku do hodinové věže a filmové trilogie v hodnotě téměř 1 miliardy dolarů by na světě nebylo.
2: Pojď sem, ukážu ti, jak to funguje. Nejprve musíš zapnout časový okruh. Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl. Místo určení si naťukáš těmito tlačítky.
1: A tak díky jednomu šílenci s plutóniem, nerezovému autu s elektronkou Check Engine a setkání s libijskými teroristy vzniká jeden z nejoblíbenějších filmových časoparadoxů všech dob. A my bychom necestovali v tomhle báječným vozíčku do historie 80. a 90. let. A parkoviště u dvou Borovic? To je přece u Borovice. Marty totiž v roce 1955 přejede jednu z nich. Nebo přejel? Motýlí efekt v praxi, přátelé.
2: Ach bože, našli mě. Nemím sice jak, ale našli. Utíkej, Marty!
3: Kdo? Kdo?
2: No, kdo myslíš? Ti libíci!
4: To je Kevin Klein. Ach bože, ten je snový.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají v

0: Zkus.
1: Zkus.
0: Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mluvíme o tom, jak poznat život podle toho, na kterou stranu se molekula točí. Aminokyseliny totiž existují ve dvou zrcadlových verzích, levé a pravé, a neživá chemie je míchá půl na půl. Život je vybíravý a bere skoro výhradně ty levotočivé. Takže když někde ve sluneční soustavě najdeme nerovnováhu, je to pořádná stopa. Jak popsal Universe Today, tým Takahita Oshira a Masateru a Taniguchi z Osacké univerzity postavil detektor, který tohle pozná pomocí dvou zlatých drátků a mezery široké něco přes půl nanometru. Elektrony skrz ní tunelují, molekula začloní a přístroj zaznamená charakteristický záblesk. Úspěšnost kolem 87%, otestováno na půdě s Atakami i na meteoritu Murchison. Váží to skoro nic a nepotřebuje chlazení, což u kosmických přístrojů považuji za slušné vychování. Tak ať vám dnešek tuneluje hladce, přátelé. Mějte se pozemsky!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Dosud prodala na 55 milionů desek a řadí se v polovině 90. let mezi nejúspěšnější zpěvačky dekády, které uhranuly celý svět. 3. října 1995 vydává Mariah Carey své páté album Daydream.
2: When you say it to me, it hits me, but I don't sit back and think about it. I mean, I'm really grateful for the whole thing. It's incredible.
1: A poprvé za svou kariéru se Mariah výrazně přiklání k urbání hudbě, R&B a hip-hopu. Tahle změna vyvolala napětí nejen s nahrávací společností Columbia, ale především s jejím manželem Tommym Mottolou, který má nad její kariérou téměř absolutní kontrolu. Když Mariah nahrála remix single Fantasy s rapperem Older, The Bastards, Wu-Tang Clan, Columbia se obávala, že tímto krokem zničí celý prodejní hype.
2: I just...

0: opět.
1: Album Daydream se stane absolutním hitem. Celosvětově se prodá přes 20 milionů kopií, pozbírá desítky platinových alb z celého světa a získá 6 nominací na Grammy, včetně alba roku. Kritici předpovídají, že sklidí všechny ceny, ale nakonec Mariah Carey prohraje všech 6 kategorií. Kamery během ceremoniálu budou neustále snímat její zklamání s každou další prohrou. A na Grammy se pak neobjeví dalších 10 let. My už si ale pustíme Fantasy, hlavní single z této desky, jehož videoklip režírovala sama Mariah.
2: First of all, to direct the video and to be in the video that you're directing is a big deal. When you're there, you're on camera, you're behind the camera, you're doing the whole thing, so it's very intense. And also, I haven't been doing this my whole life. I just did it because I wanted to try to get

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek.

0: robotruda.cz. robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte.

The speed is gonna get me.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a hučiku čitance. Na Netflixu nastraží past německý thriller The Trap, ve kterém spisovatelka po 10 letech v ústraní láká vraha své sestry a návnadou je ona sama. Mark Wahlberg hraje na HBO Max špinavou hru jako mistr zloděj v akční krimi Shane'a Blacka. Criterion Collection vydal britský Křik, horor s hudbou od členů skupiny Genesis, ve kterém Alan Bates tvrdí, že umí zabíjet pouhým výkřikem. A jubilejní 30. jihlava rozdává krátkou radost předem. Soutěžní krátké dokumenty jsou zdarma na DaFilms. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Tak co? Dobrý?

0: habe das Monster wieder gesehen.
1: Im selben Traum?
0: Es war kein Traum. Ich habe sein Gesicht sofort wiedererkannt, auch nach 10 Jahren.
2: Anna, bleib da, Anna!
1: Frau Konrad? Geht's Ihnen nicht gut?
3: Na Netflixu se dnes objevuje německá minisérie The Trap, psychologický thriller o ženě, která se rozhodla přestat se schovávat. Úspěšná spisovatelka Lisa Conrad skoro 10 let nevytáhla paty z domu. Od chvíle, kdy na vlastní oči viděla vraždu své sestry Anny, žije zavřená mezi 4 stěnami. Jednoho dne ale v televizi zahlédne muže, o kterém je přesvědčená, že je vrahem. A rozhodne se nastražit mu past. Návnadou bude ona sama. V hlavní roli se představí Frederike Becht, po jejím boku hrají Hans Low, Matthias Brandt nebo Anna Schutt a seriál vznikl podle stejnojmenného bestselleru německé spisovatelky Melanie Raab. Scénáře i režie se ujala Isabel Kleefeld, která si sebou přivedla velkou část týmu ze seriálu Liebeskind. Ten se před 3 lety vyšplhal na první místo mezi neanglicky mluvenými seriály Netflixu a odnesl si mezinárodní cenu Emmy. Všech 6 dílů minisérie The Trap najdete ode dneška na Netflixu.
4: Willst du über den Mord an deiner Schwester schreiben? Der Täter wurde nie gefasst, oder?
0: Außerdem suche ich ihn mega selbst aus.
5: Wen ihn?
0: Den Journalisten. Für das Ankündigungsinterview.
6: 4 důvody pro DAB Digitální Radio.
7: Zun.

Dokumentární festival Jihlava letos slaví 30. a první ochutnávku si můžete dát ještě dřív, než se v Jihlavě rozjedou promítačky. Zdarma a z pohodlí domova. Na platformě DA Films je až do 1. listopadu volně k dispozici kompletní soutěžní sekce krátkých dokumentů s příznačným názvem Krátká radost. Čeká vás 22 filmů, včetně světových premiér, a v krátkém formátu nabízejí osobní příběhy i velká společenská témata. Vítěze sekce nevybírá porota, ale vy. Stačí filmy hodnotit hvězdičkami a do 22. října hlasovat pro svého favorita. Každý hlasující se navíc automaticky dostane do slosování o roční předplatné DA Films. Samotný 30. mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava pak proběhne od 23. října do 1. listopadu. Největší dokumentární festival ve střední a východní Evropě odstartoval v roce 1997 a letos chystá jubilejní ročník. Tak co? Kolik krátkých radostí stihnete, než začne ta velká? Krátkou radost najdete na dafilms.cz a více informací o festivalu také na stránkách jihlava.cz.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
3: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační testy. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: got a bit of a problem. I'm looking for a girl.
1: Is this an amorous inquiry?
0: She killed everyone on my last job. I just need to talk to her.
1: Do you mean actually talk? Because sometimes when you talk, people end up at room temperature.
0: I'll be gentle.
2: Na HBO Max přibyla akční krimi Špinavá hra s Markem Wahlbergem. Film vznikl v produkci Amazonu, loni na podzim měl premiéru a teď ho najdete na HBO Max. Wahlberg hraje Parkera, profesionálního zloděje, který si naplánuje loupež svého života. S parťákem Growfieldem v podání Lakeitha Stanfielda, se Zen, kterou hraje Rosa Salazar, a se sehranou partou specialistů se ale připlete do cesty newyorské mafii. A to bývá v tomhle žánru zaručený recept na pořádný malér. V dalších rolích se objeví Keegan-Michael Key, Tony Shalhoub nebo Thomas Jane. Parker je legendární postava z krimi románu Donalda Westlakea, které psal pod pseudonymem Richard Stark. A jeho nebo jeho filmové podoby si už v minulosti zahráli Lee Marvin, Mel Gibson nebo Jason Statham. Režie se ujal Shane Black, muž, který v 80. napsal scénář ke Smrtonosné zbrani a později k filmu Poslední scout. Jako režisér pak natočil kultovní Kiss Bang Bang s Robertem Downey Jr., Marvelovku Iron Man 3, která vydělala přes miliardu dolarů, nebo skvělou retro komedii The Nice Guys s Ryan Goslingem a Russellem Crowem. Na tyhle pecky Špinavá hra sice nedosahuje a hodnocení má jen lehce nadprůměrné, špatný kus to ale není. Blackovy hlášky fungují, akce má slušné tempo a nechybí ani režisérovi oblíbené Vánoce, kterému jako kulisa slouží snad v každém druhém filmu. Zkrátka příjemná odpočinková jízda na večer, kdy se vám nechce moc přemýšlet. Špinavou hru s Markem Wahlbergem najdete nově na HBO Max.
0: I don't trust you. We're bringing in our own people.
3: Where did Parker get this baby gap?
4: So this is the crack team taking on the mafia, a billionaire, and an army?
0: Shouldn't be a problem.
5: What he said, it should be a problem?
3: Shouldn't be a problem.
5: Oh, should not?
3: Yeah, should
5: okay,
3: not.
5: Okay, great. You can't take down an entire organization. I got an army.
0: Minus two last time I checked.

0: How long were you living out there?
1: 18 years, and in all that time, I never saw a white man.
2: 18 years? Well, did you have an Aboriginal wife?
3: Sběratelská řada Criterion Collection se rozrostla o jeden z nejzvláštnějších britských hororů 70. let. Křik polského režiséra Jerzyho Skolimowského z roku 78. V malé vesnici v Devonu žije experimentální skladatel Anthony, kterého hraje John Hurt se svou ženou Rachel v podání Susanna York. Jejich poklidný život ale obrátí na ruby záhadný cizinec Crossley, kterému Alan Bates dodal pořádnou dávku svůdé zlověstnosti. Ten tvrdí, že léta žil mezi australskými domorodci, ovládá jejich magii a dokáže zabíjet pouhým výkřikem. A pro oba manžele se tak stává zdrojem hrůzy i přitažlivosti zároveň. V menších rolích se objeví Tim Curry, který si zahrál samotného autora předlohy Roberta Gravese, a mladý Jim Broadbent. Film vznikl podle povídky Roberta Gravese, známého hlavně díky románu Já, Claudius, a z Cannes si odnesl velkou cenu poroty. A pozor, hudbu k němu složili Tony Banks a Mike Rutherford ze skupiny Genesis. Spolu s nadpozemsky znějícím elektronickým zvukem tak vytvořili atmosféru, která začíná tichým šumem a postupně graduje až k tomu titulnímu výkřiku. Skolimowský, kterého mladší diváci znají hlavně díky Oscarové nominaci za příběh Oslíka I.O., kdy si spolu napsal i scénář k polanského debitu Nůž ve vodě. Criterion přináší 2K digitální restaurování, které schválil režisér i kameraman Mike Molly se zvukem DTS HD Master Audio. V bonusech najdete nové rozhovory se Skolimowským a producentem Jeremym Thomasem, ukázky z režisérova vystoupení na finském festivalu Midnight Sun z roku 1997 a taky krátký britský televizní pořad z natáčení. Křik, horor, který místo lekaček sází na tíživou atmosféru a nejistotu, co je pravda a co jen vyprávění, najdete nově na criterion.com. Greater than the frightening power of exorcism. More mystifying than any omen of reincarnation. The soul-shattering experience of

Dnes se ještě podíváme na streaming, a protože poslední dva týdny nabídly víc, než se dá stihnout, mám pro vás výběr toho, co u diváků opravdu zabodovalo. Apple TV Plus servíruje druhou řadu dokumentu Na ostří nože, hon za michelinskými hvězdami. 16 restaurací z Evropy, Brazílie i USA bojuje o michelinskou hvězdu. Výkonným producentem je Gordon Ramsay. Tam též běží i britská komedie Small Profits, kterou Mackenzie Crook vymyslel, režíroval a sám v ní hraje. Výstřední Michael Sleep je muž z před 7 lety zmizela partnerka, se pustí do výroby homunkulů, kouzelných bytůstek, které vidí do budoucnosti. A v obsazení nechybí Michael Palin z Monty Pythonu. V nabídce Apple TV Plus najdete také dokument Zimní výstup na K2 mrazivé prvenství. Amir Barlev sleduje horolezce, kteří se v zimě 2021 vydali na K2, poslední osmitisícovku, na kterou v zimě dosud nikdo nevystoupal, a ne všichni se vrátili. Disney Plus přivítal druhou řadu obnovených Scrub doktůrků. Zach Braff, Sarah Chalk a Donald Faison jsou zpět, tentokrát jako ostřílení lékaři, kteří vychovávají novou generaci stážistů. Edison Line připomíná Pínu Wim Wenderse na Oscara nominovaný dokument o legendární tanečnici a choreografce Píně Bausch. Netflix má želízek v ohni hned několik. Florence Pugh hraje antihrdinku Katy Ames v nové sérii Na východ od ráje podle Steinbeckova románu. Scénář napsala Zoe Kazan, vnučka Eliye Kazana, který stejnou látku natočil v roce 55 s Jamesem Deanem. Milovníci Formule 1 si jistě pustí dokument Schumacher 94 Zrození legendy o sezóně, v níž Michael Schumacher vybojoval svůj první titul mistra světa, i když poměrně kontroverzně. Romantik

na Kinga o dospívající dívce s telekinetickými schopnostmi, kterou šikanují ve škole a doma jí vládne panovačná matka. Jak dopadne maturitní ples, asi tušíte. Prime Video vrací i Červenou královnu. Druhá řada španělského thrilleru posílá geniální Antonii Scott a policistu Gutierrez hledat ženu, která přežila útok ruské mafie a zmizela v Marbele. Po jejich stopách ale jde i nemilosrdná nájemná vražetkyně Černá vlčice. A na závěr titul, na kterém se diváci u nás a v zámoří vůbec nedokážou shodnout. Drop Saga sněží na Disney Plus. Nás vrací do Los Angeles 90. let, kde z popela krekové epidemie vyrůstá West Coast rap. Čeští diváci ho zatím s pár hodnoceními odsuzují k odpadu. Zahraniční kritika ale nešetří chválou. Na Rotten Tomatoes má 100% hodnocení kritiků, na IMDb 7,1 a nejrenomovanější recenzenti na Metacriticu mu dávají 70 až 100 bodů. Že by u nás 90-kový hip-hop z Comptonu tak úplně nerezonoval? Tak toto byly nejlépe hodnocené novinky posledních dvou týdnů na streamingu. Program na dlouhé podzimní večery máte zajištěný. Hovk!

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte. Nic

0: nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Deako. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: S4 stavební.
5: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
4: S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
6: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
7: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Čeká nás pokračování Babylon Berlin, nový Vision Quest nebo Love of Your Life. Tak se zítra nezapomeňte opět napojit na vlnu Zun Rádia, které vám přináší to nejlepší v českém éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Toto sa volí Zama Chords. A takto hráme 24/7, to len nech vieš.

poďme na posledný track prvej hodinky. Hot 22, Feel So Good. DJ Dala Dynamix. Toto je Sanctus Groove, toto je Zone Radio DAB+. Brothers and sisters, amen.

0: Risk Assessment. Oh yeah, oh yeah.
1: Zone.

Someone. Ove, tutto il Sanctus Groove.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si povíme o nejpomalejším zíhnutí ve vesmíru. V srdci galaxie NGC 1275, nejjasnějšího člena obří kupy v Perseovi, sedí supermasivní černá díra, která se pořádně najedla. Röntgenová observatoř NASA SWIFT zachytila v únoru 2023 nejsilnější záblesk, jaký tam kdy byl viděn. Trval necelých 60 dní a jasnost se zdvojnásobila. A teď to nejlepší, teprve po 300 dnech ta černá díra vypustila rádiové výtrysky plazmatu. 300 dní mezi jídlem a zíhnutím. Vedle toho vypadá vaše trávení přímo bleskově. Tým Sara Kečumové z Michiganské univerzity, jak popisuje portál space.com, odhadl hmotnost obludy na 100 milionů až miliardu sluncí. A hlavně pochopil, jak spolu disk a výtrysky mluví. Tak ať vám to dnes všechno hezky obíhá. Mějte se pozemsky!

Do not attempt to leave the dance floor.

0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na tu nejtajemnější věc ve vesmíru. Temnou energii, sílu, která roztahuje vesmír čím dál rychleji. Představte si, že houpete dítě na houpačce. Ono se zastaví a pak se samo rozhoupe znovu, pořád divočeji. Přesně tohle dělá vesmír a nikdo neví proč. Jak popisuje portál space.com, kanadský přístroj Chime právě dokázal něco nového. Zachytit slabonkou rádiovou zázi vodíku z raného vesmíru, a to úplně sám, bez pomoci drahých přehlídek galaxií. Ze 94 nocí pozorování vědci vylovili signál z doby, kdy byl vesmír starý 5 miliard let. A to je teprve zlomek dat. Tým má nazbíráno 7 let a chce dohlédnout až 3 miliardy let po velkém cesku. Vodík, nejobyčejnější prvek ve vesmíru, řeší největší záhadu. Klasika. Dejte se země, ona vás zatím nikam neutrhne. Nejde se pozemsky.
3: Powerplay.

0: I like it. Girl, I like it.
1: Clásica.

Work it up somehow.

0: Come from a way back, you know.
1: Like I said,

Me recombina l'anima.

Zulch is one him.

0: ready to go.
1: I'm ready to go.